0: Slovenský rádio na Koruškem.
1: Tam je tá pravá glasba.
2: Slovenská popievka iz 70-tych. To je popievka iz 90-tych. Topa glasba od danes.
1: Slovenský spored ORF.
0: Kersi.